0: agus a tarant cables agus sístí scríchíleir ó bhreacha chlá. Ó bhí neart chamála seo na scach Port Gaidin, Reading, Huddersfield is Camden Town, Polis Cricklewood agus iad a dín réiteach, nuair a hosíoch pléitar tí mugan na chrán. Tagal leor fuí chaibidil ag tams na hórán, cuid sách brónach agus cuid le grán. Tá portaí bárti geist tá iscis bóthí, luíoch ramóra agus féilte báil. Tá cruatans agóid is cur síos ar óláin, i híla sásana agus luatir grá, luan sin tuignis an tránúnar seolse, sa gur ar deoraíocht ar a Brunsas Máid. Well, a tam ma bhanach leat slánt agus sógat, tá úmás ghórgat agus beig a bráach, is líoch sa gianta rús go bhacht ar beohu, le órán hainebach a chud ar fáil. Díntar tagur díntar bar achtar í móra, cúrsaí aimsire sga fiún scuad bán. Tán tá dearagarin gur casúin bealachú, bach go leor an aisnaf mar go bhfuil tú án.
1: Manu, go bíní ní zin de, dhe sin jana gus tóhi gúlcha, chá heisio meid a taráti, lúg, dhe sin gúlcha ráti, lúg sa líni dinead, go mach go leor an aisnaf, adhain malach go gúlcha án, agus stóhi Máchat seo, hicis dine ceart beidí an seanachos agus na scéalt a tá go leor go na hóráin tá cumta ag tamid tóige.
0: Ó, cínt, sé se, an stufa tá dínta ag le blianta maha nuas, stuf búana, tá go leor go na hóráin a chanar le hóráin chum rin dine le freisin, tá chud is múga hóráin tám á gás a fós. Er na meáin agus a bobbun agus náitrichi agus tá sé scór mai blianta na seapan ó chaasta me sé an óran le táma tiúge go dín cáint sé mar chum ag Amerika agus chum a héinar dúriacht agus hí me písa deith písa ní an tuasa nácha deach hí me písa ar dúra as chun sí me hálan sin ní rán tangwal vóram leis na cúrsí sin Ach na hóran a chom ach go dí sin tá sé sin ar bun fós agus nírin i rátín tá bugus iad chur le chéile go bárúil ag tám.
1: Tá siad bala iad i dean agus chur le chéile go maith sa fyrsyn bala iart agus an písa filiach sin ista mai bwych. Tás eisiau na léf eid maidzin i niwyd ach sin hís an astral a bhíla clostel eid maidzin agus bais eisiau na clostel ac ond dweud am a cinti gom wyd yn ynnes fi agus anhw bín siad a hagan sa tor anu maach bín dyn y gylior gha hórecht agus a dyma cinti gom eid a hórecht sin eich lorach i fyrsyn eis sio gwych an tamwylin ach cwpl teach ddech teach eich eich fair play eich eib ta sio gwych des yn tor anu o clostel agus pára gais o marachú chodis ddech eich cawn sin agus cawn alin sio rá tawa eich jambeg fwy'n gwy ŵl rwyddi sy tîr sio agus eich ddech eich ddech eich agus gyrwm eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich Bian y jan, ta mae bwy chwyt esu hiwcht y nir ein maedyn agos yn tor anwch i'n maach agos y don yr o bol aert agos beid y gwygriach dwch bwyt yn ysle cian ar y gwr yn y jan byg yn fwy cian gos ac yn dyn ac ta mae bwy chwyt esu hiwcht y nir gwyt i'n mwyd i'n maedyn
0: Gwyr y mil yma hyd agos ag i mi hyn
1: Gwyr y maedd hyn y jan byg o flaart yn sy'n lwch deisdych agos eisdy gwyt i'n mwyd ein maedyn ac bwyt oedd yn dwys yn ein maedyn y dar o'n lechyd euro o chi pwys limon snyff ar y boch sy'n o meilain bael yn nhw cornor o'n hir yn Lindsay Wan agos yn dar o'n deir o chi ddwch agos yn eget edrych ar o'n rhywa Joe Sioig sy'n ros yn y tis cael a cogordi achos lip sy'n eidio maedyn. Sy'n ei eidio maedyn yn ys mwy achos leffoed yn chlawed sy'n sian o'r flaherd yn teic nwyd y fi ein pari cio maen un i fi bian o'n mach gwrs i ffwy mys i anion i o gan i fi bian o'n mach gwrs i rôn eich agos airin ni chahad i leidio yn clor. Gwem sy'n gael mlaen o'n dweud maedyn y maedyn yn ys ffa'r cymwyd eich jambyga.

0: Yeah, listen, ain't am I going on vert? No, ní léinn dout ach don dáir an satánta agus ní bhán an is cléir wad ní jocras ní déine bheith an sa cléir canis. Ach, look, is tá sam sam, you know, agus mo chlub héine sé gan dáchar dar gahíntach ach is dúlan omlan difriúr bheith an agam
1: cléir canis. Nair a hegeid é ar an sin lechile. Ar camuid go gasta ar an chríú hóisir a chalim na ar gaile tre canin agus na ceir maisri jamar sid buad a hart bant a gaile tre canin sa geirú ach bhí cavlin tuaion.
0: The equivalent my an agus reached is talk a grav great little canon in sonat and grow and hun their father I looked at great little canon kind of show a vochen gebog urnt the tenth sentence had the violin agus ni imrin to come agus the fage that is for ni to my head great little canon tashit fecha gom now kubler im liana near imrishit gehintach ach fin the karamaistri into my fasta so is talk a rudawan my higur great little canon now go wurder Cléith éigin agus go raibh orthu rud éigin déanamh níos go raibh, you know, fiú gan éimirt go mbeidh gúil siad fós isteach sa cléith cheana, dúirn siad a gcónaí go rud maith sin, gur córa maith sin den éirinn, agus tá an trú a ná ar an taobh eile nach raibh cléith ar béthán agus go bhfuair neamh ann an bua gan éimirt.
1: Gan éimirt, yeah.
0: Is fúilinge sin a eicáil.
1: Yeah, ní maith na teilifíseán.
0: No, agus, you know, fiú na lort le muintar an bhirt a bhí ag an cléith sínsir ar tránóna zaharn. You know, is tóch a níro siad hén ró hás de leis an scéal, le tarlíon se is tóch a bhí siad albat an dá ar an arachtal ar in a bléanach níro hana siad an gudí an cléith mar seo, bhí dar a gíri gomeach fyr anna dí hain maig an ar an sínsir agus dá wár níro galóraca den ar an sóisir. So, agus táis gom le nevánan tá troch a hoch troch nédina ag trénal vidar a súl gomúr le cléha agus is och gul díma ar an achur cléhacha ach. Ia rís big equivalent bra istig san sa cléha canis din le ghaer na litra canin.
1: Well, bais a Samuel agus bant yn tam a cynti gwe pobl litra canin i dwyl gomúr le sin. Calwm, sal y sgil am lat, hanama gyrw ciol, chorym ag y grwpa ciol un ta, wyl tu hen on ar canu, nialog am a troha second. Jiglin ni fe dwyl a ni smog, chorym ag ciol, wel, ar canu?
0: Sin yn plan, tam i dyrash, tam i dyrkosta le na lad sio hag na machas, na bein Phoenix a hag na machas.
1: Tam as mwy tu ar canymat ar yn na lad boys own agus li eid eisiau comeback more shot ar canu.
0: Sin yr adnod ta on, Westlife ta on. So yeah, ta ar canu chwyrch, fi mwyr hwys yn sy'n edrych gael agus fi ie, un tach gwyng hwys.
1: Gymai?
0: Bwynt tri lys cwbl ar adnod nhw agus, yeah, ta cwbl ar ddeliad tach sy'n newr yn y blyn. So ni fe gan an meid cyn yr adnod i'r gwyng ach ta, ta mi gan cyrin y cwig gol chwrm i'n gach fflu yn nawr.
1: Un ta, jas lam sy'n o'ch lan sy'n o'ch lan. Caimed siafel y siast y studio, mae hi. Chaliam, bi hiwl, na tan clog mae hiwl har am, bys ydych gael ar arom. Fregrin na tosia, dyr eisio ar y wein, cwnya chi a danya. Na blind date, and here's your host, Miss Silla Black. Blind date, fregrin na tosia, bim yn jynny'r asher eisiau mwyr a wemsa, agos yn naran, gyd eisiau'n slen.

0: Ástigus a díle bástigus vín tiske gali stechum og veilugus am a hósanar í díri menýr. Ví sé að vannig hann lei, well, ví sé að drachug maður fós. Tá í landin sé maður er ná í sírvun, að það gann séð inni smúskriðir. Tá kæra gæli tímu góðsinn kæra gna mækum, að þú ert inni kýn dæn, að komur be, nori díri múti nýr, þú ert inni kýn mestu, binni mú kæra Kechi bych chtěl chárek, že je to nelé, ano, ní je to to lávě, chtěl to žádat dorochošen, ní chárek je jí. A choškár, kur lásu on salus. Jo, ta salus, ano, že je to ne, nelé lásu, salus šá. Hánik je salus unajď, ochán kouvám, agas hánik je salus níro, škérdě, agas hánik marakou, no sajíč, že děkori, chéle. Agas lásu, gá, ró, salus, šír, edě týv, mar... Mar vach leinur go díricha, chas si, agus ag si a jorni stech. Agus ni aca múdi mar dira, niet, múdi solus ag al gomae, ach gu aca múdi londro, e vi skálar, nar vi a hai e si norni. Ach tuk mú tenle, na chéle, na gauti ni vincha, hard mú suas, chai múdi nus a tealta, rú ni múdi arimale. Agus nar vi múdi a gol suas áti dugun siad bálo chargi chuslenir, Tuurt parik, aira, jasa kamisha gali diriri garikisha, jasa tamas kuopilisha vatis. Ach vishi tenilinigus vishi ha fada shtekhari taninishin ushin, agas nach snafu karakan washa nach regin. Un badas muhunik turiyev, tarunugus, glogus, keolek lashtel. Ach misha tamak apalawir, agas avala diyashini derimshi. Ni streamer karta ishini derimshi, shin gyawla kinti derimshi nach vul kart, et agiramu dibao. Agus níra an fokkovo, moas mo veil. Chas si himpel mar a chasach tap, agus ag si a iri varge. Agus fi si chugale si snechta, agus wale si sarir chulu nilain, agus ni aca mu dian afa karo ni buvu. Agus nari hani mu di nir, chiapun go vecha mu di rishti galsari, ti mu gong gob, ach ni aca. Achanik mishu meitsi na chumur pe gubar na hishin.
1: Gwmidi geishach tan chin la Martin James Hill Flaherta, agus geil ta galevage Un leabhar a méal na farige, gan tráth foclaracol a cruilúir dús an idir na chnuí. Im líon an dá bhíle a bhása údar an leabhar an gearmánach Einrich Becker, suamh na siúir ó féin agus na daoine lug a rinn a go scéalta leis. Bhuim sé Evelyn Zuálaigh go dtí an chéadúr eile tugaí airgaí féin agus chaichéile.

0: Bhí slacht ar an obair ó hús na raibh.
1: Bhí si anabh an a chabhraach.
0: Ní héanach nó leabhar é seo bhairín. Deachsamach le thochiad leathana chaá sa leabhar sa. Seo leabhar a thuraigh ólas do dhuine ar an saol há na dímpol. Nar a dhéagúil siad a fiachaintear an héan lá agus seans ná filimid a tógan té cheann dóibh ach tá scéal na gráin agus scéal na dor. Ó hús d'ar an sa.
1: Dé sin é bhéar mai gine. Sa ru chlóis go dhéana sé sin le.
0: Cad a cheapúis nuireach na cíise nar sína chuút an leabhar sa.
1: Bhí mar chóta bá an déanta. Bhí sé i mláibh. Mar mar tíalcha a dhéanamh go minic agus hitrúd éigin amach a gúna í. A chur stoplis. Ach, tá sé dianta. Tá sé aún. Bhí an áhásarum. Agus bhéchan sé an a bá. Agus gúd sé cúrúd é chéide an a jasakú.
0: Ní sé hir sér é seo le cúr gló. In é chur é nát gúin tú bún tú sáid as úlach pictúdiad a le héidí seo tá costa san a bhór.
1: San papér a gáinnis. An papér chun in pictúd. A chymáad dianta.
0: Mó crán a hál lecha gót chun na leo se hút a macha bádín.
1: Sin cest. Sin cest. A chána chud cúrra gó.
0: Nar a chúis macha cúrdach na grán sa, cém cúrchig i bhí gót a bortógas go dhéchis mach tíd i nuag an sa agus bhí crán bethe cúrra gót aínig a gúla gár dín.
1: A fán áit egin is cífa crán a fach eis ríu. Ní a bhean vetri fach agus a chámara. Ní mar a chéil nechar a bhea gian a sa nu. Agus an digital camera an fóin pók a gút. Nóir sin, bach films a gút agus. Da chuch scal a grein an ás a di film, sem mi an film a gátehe. Nár chafa film a gáistrú, stig a gúil nór da gan mar sin. A sé bad ar nís fos a gian a minis, mar cín tú gata a tók a gút. Ach nóir sin. Bérig mach cai cís an sér, mach a film cíach na gút. Sés úr me hib. Chai sé te fúr fad a nís, sfeil pek dúr kert a hóbint.
0: Chaid hamach ar chamachúr tu bæs a chart?
1: Ó, tse, tse, sann ar an eigin rúst í impón át eigin. Ebi sa párkanas, den rúd í marsin agus sann fina tógan dúm.
0: An ní tán a hén chránar í chífá dúsiad nú?
1: Ní gán hín í nechar. Ach bú dón a sinist chyrg sé sin rúd í núlum. Pyrs anna chávig.
0: Sá lúim tó mechta da chart agus sa kýradalé Cyn tú crawn, cwn tú sís na cosgóin i'r gart, le mynd tú mach.
1: Hei'n mach, cael mai sio'n sy'n gart. Agus ogfa ar rwyd i tri hans, gymunig. Ac gan ddawt ein yn oed yn ymwch, gyr chôr gybyciniad. Ac yn sôn dyddi sy'n fe, na roedd y dream yn defa gwrth, a mynd defa nat yn bwrdd yn cyw mwyr ag agus. Sys cherry picker ag eich o'n dôl nord, ach yn ffeithiwyr hwg wyt yn ord yn ord.
0: Cad ag yn tosa?
1: Cael nac ag ys yn hyrru rŵan o'r ddeg yn mynd sy'n. Yn ddag o'r ffyn ffosol.
0: Ni ffordd nag mynd sy'n hos o fas, mynd sy'n?
1: O, a fwrs anna hos o'r ffad a son. Gordi ni o'r gan y sys yn sy'n gwnt o'r cyd mewn taen. Rwyd na'r fwyn y sas o fas. Fy'n taid yn o'r ffianach ddech yn y lawr o'r glw. Fy sy'n anna hwc i leis. Dwi'n sy'n mynd fwyd i'n dwi'n cael cwpl o'r ddeg yn y mynd sy'n. Níl éan á fada ngordín. Níl éan á fada ngorda. Níl éan á fada nárna, cíl árna. Agus má hentú agus brósúrs a gála cíl árna. Cíl árna á fada. Ach, dú réan a gram a dýd ar darab. Chúna rúdís nes me bauir me. Féi, nét van fokul féi gús áit eis. Agat féin mórd, féin fúi.
0: Cúsi gram a dýi?
1: Gwyd, chaid o'n.
0: Si'n eich chwyr ysdy fawr ta? Ach ni'n chwyr cwrs i beholi eich ysdy fawr jyn eich chwyr ta?
1: Ni'n chwyr. Ach chan ag eil. Rwyl o'ch. Gwyr eil gram a dwi fi gwybt o'r bys o'r sgoel. Cewn o'r bach, nad bach DNTL nw es o'r eich eil. Na bach se fyw. Hain eich tri rwyho o'n o'n tyr. Yn tyr o'n tyr ys. Nid heich na catach dach yn eich hwyr cwbwra.
0: Chánig flóra chór go ghiín amach agus físcúb scab ar a leabhar áirithe sin agus fuirmar ólas ar na plándaí ó heim na hóléachtacha ach fuirmar seanachas na mláhanna beidir leis na tradisiúnta a bhain leo bhí sebhra súnta chó buint le flóra chór go ghiín is há sé na hén tíg ag a bailla.
1: Rás brear rád é sin a chlosba gás ar bár na hí ag a bí a bailan rád a sa chór chóman an orsin. Ní mi sé bháin a chur chlór sin chur

0: Bhí rud aige an timpar sin tochtú chéad is le déine siad. Gin amach listgus na cruin tá ce rain an sola agus seach chéanas go chaan rain. Bhí rud aige na buint débre seacht ún daide an dáta acu, bhí sé sin go dtíir chun tithe ógan bhí cnóirte agus déadach na cnóirte hafa bhí sa heine bhithe. Cantan na ceann an san agus. Tron beag thorir sé sin ach mar sé Knoorte kweel. We mean, I know, so it's a bit of a yogurt, it's a carrot, and a hazelnut. A kahoon to gand out, yeah. And kweelin gand out. Tosin a kweelin blahoon, the Sahanarik. I guess in some tosin to deragoon, and I got a shook of ore. I guess been to be a derag and some gorn and look. Ach, ni chalin chera, so he had gand out brewer. He unhocked, she couldn't make a star force. Chuilnos i ond y becdwyr i am sy'n yn ôl. Fe chuil yn tîm pwng chuil yn yn ôl. Mae'r chuil yn yn fe hir i gwyn agos yn dweud. Bla yn chuil yn byn bla ffyrnir, no byn bla bynnir. Ach mae hastyn cair o wyt yn gawr dyn o'r gael gael yn dda iawn o chwr. Se sy'n mynd o fwyd anach rydw i'n ffas y chwr sy'n ychyd. Rydw i'n gael yn bynnir o byn cair o. Y cair o darago.
1: Sin snéanta bhfuile chuiinn áirithe i meas goisle na chuile agus an son gandát an úr gorá se trátair an inseoig agus an chrán péine gorá se tagartá agus an son an fi úl cóú ríist is doch an be.
0: Ó sé se tánig a túl dhéhimid ana sé sin stechan manir. Bhí sé fás an éan chumá. Deúh sé fás an ar bhíon a bríd an pehí sí sinna.
1: Agus an son há lista eile son go mléitar crín cotíanta an arnóg, salióg, scachial, cuirin, be, leon agus an silín fíin.
0: Se siad an dar a gráad an son do chrí.
1: An scachial, na fad a siar a hén si?
0: Se, agus bíon fóa dasa se, agus bíon anna chuid a cuir a dasa se chamá.
1: An crán cuirin taifu chnúci go baile nú na hátan son, hon crán cuirin, ha sé biog ach ha sé mair go?
0: Bíon brath bíon cuir sa bhór. Fíon an tránu gás, agus an tánu chuid cuirin cuirin suahin chuchat a cuisteach o an chapáin go háide.
1: Agus an son ac me eile go man sa íslin na cuile, an draian, an traum, funachol, cahne, crihuch, agus eitil.
0: Se ysgrifre ac wedi gwson. Ach, fi'n anach ar ydy sy'n trawm, cyrti trawm yr ydy gych yn na dewn i chi fod os na. Mae dyf, dyrti da gyrfa crawm, aim o'r trawm sy'n tynnu. Ond sais da ta ha gachas gyrwch ys fe rydy hwrt. Nog gyrwch sy'n droch heidi hwrt, nog o gyffag ar rydy gynt. Agus tá na chud sciocht an tá sciall an gribh. Fron, rui na mún, capo bryd o'r ffilm a cwyd. Ac e elach bi hos a loch a gwyd o'r gwyd. Dim eisiau henius, o sienius.
2: Enwyr y fwyn, fron ffiecho, rui, mún, capel dwf, e'r ŵn ma cwyl. Capel o'r rwgwch reflis yng ngach ros dros na capel loch gwyd yn losyn. Dimig fiún ar a bhain ar fuad na héirin á siil, ó sin agus cuilte á húnlacan. Hit an naithe orth i bhór muil, iad a bhad ó bhaile gan scó gan díidin. Chnic fiún solas gal ó hinni bhreo i dig sa ghleann an eicilis. Níor chuin leis éon tuige bheith sa ghleann san riamh rimisin. Chuadar an seo a lor a glóistín na hithe. Céveach rompa ach seana rúagach lia a chur na míl te fáilte rompa. Bhfuil sé bloc trim ar a duine agus ghóbar nár bhúch í. Cé gur ah bús datig éiste, go chobann bhí an solas mithe is an tíig dúrach a gruama. Dúirdaigh an seana rúagach do lochtan tí ceol a chanadas na cuairteoirí. Leis sin, d'éirigh naí golan gan cheann as a gúine taobhlú, agus naí gheann gan cholan as a gúine eile. D'imidir naí nuaire ag fuair tí ag cantaracht go nebhín scríochógach a ghuaisíoch na maribh san úis agus go

0: online yw ben y Guardian a'n dyn y myrtyr ar ymwneud rhywun tyfeg drwgu ac y bychor eu clor nhw taig ffaim ond yn sylfis ysleintiau gwyn y tatwch i grwgu siach sydd y chwsiw fwy grwgu fan y sylf. Bae cedyn o dyn y clor ag yn sgeim agos cwn oel a'i ddias na drwgu nhw sy'n cwyr y Ni fe'n sgeim yr ffôl ac gwyn oryd y myrtyr ar ymwneud chiedwyr agos drwgu acob. Spawn figuri ta fail sy'n glor o nosiwn ta elche gronig ordu môr le ddimlion y ffihid yr lian dyn y honi slan o ngal o'r elche. Dyrtyr gwyl leisw siasg y sef o'n gyd gwyn drom o holog drochion al gwyn ngal o'r ydy'r gofil sy'n neidio gwyl gofil gwyl ffihid tri y gwyn prala cwyg o ffon gyd sy'n chwblion gwyd I gofil agos y tri. Tá list a fáilsigh metéan a gefig emsir na Bretanne agus ag sirbhís emsir na Hollanne gon na henmachcha í thuúr in na chéadstermachcha dhéileh sam. Austin, Bolo agus Chloe tar war lista agus an tsin Dano, Evelyn, Finn agus Gwendolyn. Enim agus Filog atá ar a lista. Agus bíonn na scéalta náisiúnta agus idir náisiúnta faoi láthair.
1: Rhys gael na gaelsta nes sa sa wle nocht yn dysgwrs. Tha gwych corfus na gwydi o'n arigen ni ar chyr gwy teis cwrdach ar madyn teg dyr gyfog yn tiasgrig ar bwng gawntar do bala chasio'n feirio ar y fod y reid chyndol gysgwrt corfus yn y sirfisi egan dol ar madyn nwyrch na gwys miwn agor sy'n arigen master gwrsgysioch yn fod. Nor fwyl sy'n na cargacha agos cyrwch bod tar hola ar na lai fala chasio'n feirio amach ar y fe teis y siacht ar madyn ar iartas o enydd gwrdd dde he tar hola yn gwrdd y cwst yn adre togwch cyrp yn eid o'n arge agos togwch ar nash gyda cae fala chasio'n feirio e wrdychlig yn y ygsyn ha cyrp togwch gwrdd bydd yn hosgol y cyrcig otyni yn ffyrsgrwyddu i'r fosed. Ha sé sgol speisialta a gyrri agos y bort lorgyla tacht fwy hyrfys terapy y dachas yn realtys a gyrri has Gol naif Ida agus naif Joseph a Drolli, sgol spesialta naif Pranchis a Lissa Fuca agus sgol nanonegl a Lissuha le tacht fwy'n terfis a bort loriga beg sgol spesialta naif Martín agus sgol spesialta naif Joseph a gahad ffyrd loriga agus sgol spesialta naif Oon in Angar Vons nodaf cyrgan terfis taciacht o herdpodi ar ffald a lani la stigdan sgol agus sorg sŵl gymig an taciacht ar ffald sy'n sgol na no fwy yed yn chyd termod an sgol flin sa fi sgol na gorkig snodaf sy'n chyd cheim dyn terfis a fogrych a mi fiawra. Hanna ciat a dalta ag alunt a sadeir agus da chleachta na gaelane ag oig a mŵn na hen vlien du vor dŵna lanun a chlost na mŵn a meil a'n gairig sin du reid fodi o sé banistuad chorcham an ferber chorcorine a fregach as chlosti chorcorine a tfil eil of olfwur at chorsi gaelane der sin a feidil a chlosti chorcorine frasalad an eil of ke greif gha vila diagori portach sna chorsi an dawr sa agus gyr vor an caude da na nos glofi chlosti na mŵn na der sin Bunaíoch chlóis na mún in éidirach sa cead rud ágan go bhéon chlóis de gaelna is sinna sa tíre as tá sé dúnta ó ghabhílas fiche tí. Deir páirí ó sé go bhfuilim buil an mar a mbíonn dóthain áit nar fáil de ghaltaí in ghaeltacht na mún go gáil for iad dí saidir tangacha eile. Bhí cuicead sa hochtó hen tig tóir na dúnta síos i gcuircuig i gcirí agus a beirt láirige le fithe bliana nuas seo de réir thuair scola nó ar an arnáil a dulmhaigh an tacnamaí Anthony Foley ó scolach nó ó scolach a thar bhloc lia léidíonn an thuair scoil go raibh cadúnas ag 1908 tig tórne san tí chúnta é i 2005 ach bhí an líon san tite ag 1903 fa dhéire na bliana sa caite sin laidú de 29.3 fáin giad seo tuairisc ó Joe Omerhertig.
2: Is a gorkig is mo ata on titum. Vi mila gawked sa fehehain tig thorne sa chunte I gawvila sa kuig. Agus okaid fehehain aun I fehefehe kuig. Shin kerakaid ni slu no titum trokado punka hoogt faan gaed. I giri ta an lean titahe o kuikaid sa tri gudi tri kaid sa noka shakt le fehe blian anuus. Laidu de kaid sa she no fehehain punka hain faan gaed. I bort lárige tá an líon titithe ó gá céad sa seaca go céad sa hocht ó cúig. Sin seocht ó cúig níos lú ná mar a bhí ann i gáhíle sa cúig. Agus titim fe hocht pon go hocht fáin géad. Tá an laidú ag leanúint le blianta beaga anuas chomá. Ó gáhíle sa néidú go le tá octoné tig tárna dúnta síos a gorcaig, chuig a héna géirí agus troch a héna bort lárige. Céad sa seacht ó hain san umláin. Deir lucht na tuarascála go bhfuil costais atá ag ardú athrú ar nósanna tóiltóirí agus an leibhéal cánach ar alcohol i measc na rudaí

0: skim ille, tar chaktrachti text o welig dini, ig muiu garo aimanat na sherbisha slanchiad, agus ig geri irguini ik as a gerdi leish a achnuachan ti wistita gete erige. Jerna gerdi gar kam skim in a yachogus walsha dagini gan sundry parson to na sundry bank bi a horchama er anguhan. Agus tá gurdaí nu na ngálaigh fisrú achtra nar deir na bhaintí ar arág am an crana lua Máidín Jadóní. Tharlaíonn achtra ar a phríomh réid uachtra thart ar chearúné ceithir ar Máidín. Tá gún fear atá go mals na déaga go thoirlainn le tír canning le haghaidh cór leis mar gheallar ghartú a fuair sé san lae an san achtra. Deir gurdaí go bhfuil siad ag leanstan dá bhisruchan. Bei ócadí álais dar tidil córa éiride a reachta le cólat forbreitiúil gunangáil DLDC sa chomdaid inniu agus sa muara. Tá deis a thuairt dógrúpa éisteala na dúchlainn maidir le cúrsaí éiride phlé agus na tacaíochtaí tar foil le taithí éiride níos dearadh faoi chruthú do gunangáil. Dúir Jean Marie Nic Ruairí Áfacha tagra forbra tuaithe DLDC go maithear álas ar na héileamh agus na ceis na teag na grúpaí agus go gur thar plán le ceile ar gháinne le chléiritha a lúna agus tacaíochtaí chur ar foildífa. Seomar a lór sí faoi nábhar ar áhaidíine nú.
1: Watching Rita Gishlan Hokagi Shaw on the Corey Eraja na Golmajigeri, all us all Kita Tastel on a groupie pop on a winch la Cursi Eraja her in Kenya Gisla Gol Olivemer and the Fibin a Tugin la Cursi Eraja. Go general to Sadoi Gamesha Dabble to plan in the Hurla Hilla, Safobble, Agus Gog Mimajin Abel to Taki at the Hurtifa, Ohave Train Alada. August Majigeri follow my kinch canal trainal at a tastal on a groupy pubble la Cudjala, Vanny's Lodgery, la Heart of Weimer, Hogrita Bunch la Cursiera Jugus, August the Hagison.
0: Agus amuera bei crinnichan ninnid pobl wandoran yw'r lehenie jai agus ostan na monishra balugun na ngal yw'r lehenie do agus ynnid fintri at the base ystrahan orlar yr ysiacht o chlwg trwnone. Tá foiilte chuthe ag an teachta deile pat a cóp ó galaha rabh ógra nar idetheis agus áige Hildegard Nocton agus nar idetheis speisialta agus cimsiú Michael Moynihan inniu go main tearbhis teirepa idetheis a leicnú chuig níoscáil déag speisialta eile ar fud na tíre réascáil in nu na ngáil in na measc. Siad na scáilta atá geist na scáil nú Bernadette agus scáil Little Angels i Litter Canning. Bei tacaíochtaí teirepa a sholaithar ag an chóir le náisianta ó ha specialta da fwestis na scaltaha a ta celli fwy'n sgeim. Dwrt an chacta dela patacop o galahar gyr ffyrbert iarafa i sio da fwesti da haili agus da phobl na scaltaha agus gymain na sierfis i sio yn o wantas di môr da ijahas yn y bwesti. Dyr iasgach yn tíra eirn gofod sydd y glanstyn da gwych fysrahan fwy'n actra yn yr Mario na Ceti iasg og yn o'n na crana gyda rhyw siachdynu. Master gwerydd ydy'r ced gyliau agos gwechyd bradan agos brac don bwes yn sy'n actra. Dyr iasga yn tíra eirn gofod sydd y gobr y gorla corlia condau gwn yn gael, sierfysi banysdiach da o'n tri agos pwerti hiliaswyr y ily agos gwyl sgrwydi hyn enw yr hampli ysgu a togw o'n o'n la ffalama gyda gyda a hog am oes. Iefni o'r lori da chod iasga yn tíra eirn gofod dolch yn cyn gentys yn ystrahan yn ys agos gymeisio dy bogwyrau gyda'n lled chym ily dan nisrychan. Dwrt Michael Magarafe stiwyr ar cochil na cwrlia condau gwyl yn chwrlia harfa sesta gwrs siolw togr y pilata chod siw chosta yr chrau na ffarnau yr namwyliaf. Tan cod giri yr he trai fwylaher a dwrt a gwyl sylig yn chwrlia y gorlag ar dy cost yn y heren yn charfys y lletnw gwa trai yn y gysgeu yn y ylyn sy'n condau.
2: Sula gwyn i'n gwmysio trid na trein a legi wna Brad Gorman an Blue Flags agos Green Coast na trein eisiau gwneud sio chogyn agos o bref maid ffrid sio hwn eisiau fwyni cwpl o mi agos sif maid gwydion da'n nobra eisiau agos y sula gwmysio hwn eich trid i hwnda gan wyl Be mae di diagwa le gan dawdle na cwyl eich hwnda agos mae di loch yn sio da mae janta bwy ag wna sierfys i li gelan sio agos te Water Safety Ireland sio ni wedi sio'n antasest agos sio di reis gan nobra eich headline le bydde sio hwrd ma trid i but Tasha Mitch and Shaw and Newland Shay try in the show August 3 to Hyundai Blin Shaw going to see Chief Mitch could you 9 up shot the Sulling Michelle Mark could you that then he met the trouble there try
0: Tá teasála sin a ag ceirú dé mlíanaar a nád mlíana agus tá tsnamh speisialta chuir bon acu chun ceirú dhéanú ar a chlóhíle seo. Tá tarint mór ar a teasáalas le dé mlíana nuas agus tá se foies blian in éblianana agus béim ar leiach chur ar aire

0: ar tréibhse fada. An riscat a bán de sin tá sehád níos lú nó aber chuach simimi móra i sé i tréh seháin nó i ggéirí sé aber chéan na mar nó i ggéirí agad sim na mór chuach an then isú go maiid fás ar sin agus má hitan an mar na margaí déad a chud agad hit a freisin sin cé mar ggéine.
1: Sto hí ní le héid go don, sto hí agus a chuidir steachcháid cí go dú túhaid a go pu héidir go dtíobtí sé a go sin farir. Acha déanana tá buchan taíochtta steach éidir maididzin é teáin agus lálinn faoi sin agus bagán be tuiscin hiúr chuún faoin méid talíach agus tuile dinúdí agus tuile sanraí le hechtach faoi sin a dí fiúdí maididir túin agus agus méid sin le acha peanna tá bu chuid agus be mu a caiintíos le chuúnta faoi áhaile. Gur bhid éon é chean an cóil agus is seánach chéimeis ag glálín sin. Cuairsaí ceol so hí detarradais mar má tan heoltóidirnais nó óranaí óg a géistecht é maididzin a gur bhile hab goid ceol a chaasa nó chuid go maicha sin go peiblií nó inanach le dtíó ó gaiile a gaiir de gaiile bheith béte go mechan síime gé sa scéim dútléit agus bhí an ceoltóide óga sa spedeal. Páirteach sa scéim se hána is sí míle agus lásí é le gláise a coppla seaachtain ó chuin bhfuil tá sé ggéar iarrta sinna seo tuile daine óga amach sí mecha chuid ceol nó ar óráin a chaasa ag saisiúna dútléit idir seo agus nólaigh. A héiseach láid in é láime lefikice chuilge chola carach na gaiilemheh Marcus ó Conide faoi seo.
2: Arne an nóg, well, cynnal, tans gwyd o'r reynos, gwychwyd, is gwyd ti go, tawrwyd hwgyn sydd geiligar i'ch chwyrli carwch na gaelfa, agos trwyn an arne an nóg, nó yw'tleid, agos, so, is dwi o'r clor a ffyrbri o'r cynnal, cynnal ffragra stwy ar an ngó, ta, on, stwy desyn ni, sawfalt, agos siwr o alcohol, agos stwy mae'r hwgyn sydd ar cwmsiwch, gwyni oga sy'n trwnwna, rwyd, you know, ta sia sawch gan stwy, agos, o'r dan ffresyn hwyrt, hwb siwt, dram oog, chan agos talan ygs, creuachta, leirw, ydych chi'r stawtio, agos mae'r sy'n
1: Agus cyn wain ti teg cwrdd y carach dy gael
2: Well, is cynnal cofortiacht tân idir ta chwpla ta partí leasfyr yn sinna ta pleile seos ta abyr ta cwrdd y carach anach fresyn ta agrych dyr nos Music Generation ta Youth Work Ireland ta abyr cwrdd y nanog na gael ife agus yn sinna ta anad alin na gael ife yn sinna stilis.
1: Siantana sio sgeim y ta'i dîdi e rhain y ta'i dîdi sebrianna agos ochbrianna deg
2: Dini taid i'r cwgdeg agos fiche fi hil agos so hi agos rwydda special fwy sio agos go mor mor eistwyr i ffresin yn chlor sio ni go dini ta da na gwni ni hwan gahen na gael fach gwnde na gael fach ffresin agos so ta sia is yn eis chwrp ysyn wysa di da chomosw agos da hwyrt le chéle so hi'r falach na chwyl cho nerid sesiwn ni o'n gohondwl rôb agos mersyn. So, ti'n clor eich di eichio ta ffôl agos bese stwy Cool, Bill, Mike Osgill sy'n DJ ni DJ ni, gwmwneud eich agos gynifio eich di croi eich ele.
1: Agus stwy adw ta sain warg is eich rŵp a sy'n nes ta sa dwglanoch stwy le hi rydych yn ei ffaelio agus rydych yn cymach ni hyd ni hyn eich rŵp a beid i seis gael eich ffysifed cedr gydidioch ta sydd eir agus wyl sy'n macabon
2: Ia, wyl sy'n gydidioch ei agus dy gyrra cynnal ordan ca dw i roch di yn cant tu ta obyr y gesh yn ta ordan sy'n ochrw agus ca dw'n infrastruktur chwyr ffaol ffresyn gymeisiad wysad gymeisiad sawbol mae'r dermwyd is dyni o gyd ni ni sé chaforasta le daoine fásta tolín chas hain agus tá nílas cinna bhua ní féidir bhúd siúlú teán cá na gaiilih agus bhua tána céta deislín sin so tá sé sin an fá cuiú a seoir fáil agus so ba sé tosaí máach anyways bhí sé tá sé seo feicil ó teán cá na bliana freisin mar bitú tá cuid go imeachtaí éagsúla ar nús le lín an éil páraic cruinniú na nóg féile éróid mar hapla agus yn siŵn bydd o'n ffeil Arlene yn frwy head freshen